0: Șerța Roș, Lara Toșici, Mihai Deșelac, in Denis Audici.
1: Ei, aveste ca energy dober pundelk. Da, en časti.
2: Hvala,
0: Dalja. Hvala. Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.